nebo věž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena ti, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík.

z nás ztratí a už se nevrátí a za všechno v žití, že koncem se platí už i. Ale jak se tak dívám, jsem rád, že zbylo na nás tolik štěstí, co v tebe se spilo ve všech radech z písku i ta z jejich tvých skic.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Lukas Jadnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně. Odešel prostě jednou k ránu z bytu, co nikdy neměl vanu, a voněl

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Musikmosaik, so klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.

Když se rozední i ten poslední ptáček boží, svoje zpívání někde ve stráni sám si složím.

Česká hudební mozaika pro dnešní večer pomalu končí. Doufám, že vám náš výběr hitů zpříjemnil start do nadcházejícího léta a přinesl dobrou náladu. Na vlnách Rádia Burgenland ale s hudbou nekončíme. Právě teď je ten správný čas na výběr romských písní, které vás budou provázet další částí večera. Naše české vysílání se vrátí zase za 2 týdny, tedy ve středu 1. července. Krásný zbytek dnešního večera a příjemné letní dny přeje od mikrofonu Pavla Rašnerová. Naslyšenou.